podpisi, podpisi, podpisi, podpisi, to niso navadni, to so uradni. Podpisi, podpisi, podpisi, podpisi, in ker so uradni, so hladni, so hladni. Podpisi, podpisi, podpisi, podpisi. Kdor pa ima moč, da na papir jih meče, naj ve, kaj si naložil je na rame. Podpis točarni je zagovor sreče, lahko jo daj.